0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a strušky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihogloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťov. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: Pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.

0: komár, tak je s ňou šicí stroj. No, počkaj, také sused si kúpil Viagru a jak sa bál, co to s ním udelá, tak si jenom štvrťku ukúsil. Říkám, Juro, a co, jak sa to projevilo, že človeče, že chodil sem po baráku a popichoval. No, ale u nás už dievčata na podloží došli na to, že místo tej Viagry stejne funguje med. Užička medu, strýcu to si dajete na večer, a hned starou doběhnete. Ne? Tak je u nás bavili takové dvě děvčata. Jedna říká, že Růži, že dáváš temu tvojemu místo tej Viagry ten med, že dávám každý večer, že Růženko a pomáhá to, že děvči, cože nevím, takže začal bzučat, ale nepichá. No, co, tetino, šátek je upravený, jak sa dívám, dobré, no. Děvčata, vy tu Viagru nejeste? A tak, ale čilkaj sú toho samé ty novinky, toho je plné noviny a televíza, no, takové ty, jak sa to jmenuje tamto, ja bych to řekl tak slušne, ten, Robert, tetíko, nečervenajte sa. Vy ste ho ešte nikdy nedržala v ruce? A to je škoda, to má 4 rychlosti. S tým uděláte perfektně RT plovú kašu. Nebo vajca na hniličku. No. Toďka je taky šva taková ta sexuální zlatokopka do toho sexy shopu. Tak to jsou normální shopy a potom jsou sexy shopy. No. No. Tam se chovají králíci, tam kozel. Došla do toho sexy shopu a říká, že paní prodavačko, nemáte ty Robertky? No, že nemáme, že čekáme zboží, že máte aspoň prospekty. No, že máme tady tyto tři. Je, že tento prospekt, prosím vás, otevřite ho a najdite mi tam kapitolu, jak sa to Hergot vypíná.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Stroku však těžil, mlčel jsem. Stroku kopal jsem. Za sto let v rameni bez masé. Svalím železo zůlím. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu. Při Dunaji strmý palác. Při Dunaji strmý palác. Kurík, že pa mě to dostrá dneska.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, původní dramatická inscenace Otcův syn, nebo také synův otec, je odvážnou sondou do života kolem nás. Pojednává o složitých vztazích mezi otcem na jedné straně a matkou, jestli mi rozumíte, na straně druhé, po případě zpětně synem zase na straně třetí, na straně čtvrté. Autor píše, že jeho drama není vhodné pro děti a těhotné ženy.
2: Tátu, my máme vzadu v obýváku debatu s chlapci, to ti je tak strašně zajímavé.
3: Máš nějaké problémy, synu? Vidím ti to na očích. Pojďme si opět po létech popovídat jako chlap s otcem. No z očí do očí, z učí do učí, od plic do plic, z ruky do huby. No prostě jako generace z generací. Kolik tě je vlastně let? 15? Nebo teprve 20? No co mlčíš, co mě necháš tady mluvit do stěny? Co pak nejsem pořád tak trošičku tvůj táta? Co pak jsem vůči tobě nesplnil všechny své zákony otcovské povinnosti? Jaké, on se ptá, jaké? Tady jsem si to poznamenal. Poslouchej, holomku. Za prvé, dostat kluka na školu. Za druhé, dostat kluka ze školy. Za třetí, dostat školu z kluka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Řekněte teda či tadyhle pánovi, Tomáčku, Básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, poklín se pěkně a začni, no.
1: Moc, my jsme ještě neližovali.
0: A to budete, teď řekněte hezky tu básničku, že jo,
2: no, tak co?
0: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
3: pince. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
0: Na prodej, to no,
4: na prodej ty. Všechny?
3: Všechny.
4: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta
0: klícka,
3: jo? To, jo, myslíte tuhle tu, jo?
4: Tuhle, tu malou.
3: Okay, 550.
0: Za Krista, pane,
4: 550 a takhle malá.
0: Ježiš.
3: To je umění, paní.
1: A mě to se kdyby se
5: líbá. Pána, tohle když je umění, tak to já mám pana Orlánska.
0: Ale prosím tě, hledu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile, já jsem se drátu.
3: Pak se platí nápad, takže vás se to napadne.
4: Nemáte pocit, že
3: to je opravdu ježku drátu. To jsou jako, no, proč by to nový hrát? Kde je obrázek? V podstatě, jaký obrázek je drahý teda?
0: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobíčky, takhle ty dva s těma růžičkama.
3: 850.
4: Ježišmarja, já to ty máš, to snad není možný.
3: Jasně, ale prosím vás, zase člověk musí dělat nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě. Se to koukáte, díváte se třeba u toho kálu, že nebo třeba do kuček, to je požitek, ale prosím vás, musí požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
4: Co jsem si koupil,
3: ale co to je exotický ptáček, mě jen tak, ale prosím vás, já se vůbec o tom sama nebudu bavit,
4: to jsou docela normální skřivánky.
3: Dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já, vy prostě co dělá.

0: tato, uvažete, nemá zmák smyslu.
1: Co bych umazal, co
0: no to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
2: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
3: A my potužbem.
1: To nevím kolik, no.
2: Stovku.
1: Za kolik?
3: No, za stovku.
1: Za stovku?
2: Jo, padá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a teď zpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on. To je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal vlastně takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano. Už po pátý, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě, jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí nepověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle. Lakolóni. Oholt lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: chutnou nudu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, včera odpoledne opustil věznici v Teplicích. O jeho podmíněném propuštění teplický okresní soud rozhodl zhruba 2 hodiny předtím. Ex-poslanec si odpykal 2/3 stříletého trestu. Soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled.
4: Co se děje v kraji?
5: Přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové opět pokračuje. Město muselo stavbu předloni přerušit kvůli stabilizaci hradební zdi, která ke škole přiléhá. Projekt radnice nakonec dokončí o rok a půl později, než původně předpokládala. Alergici byli včera mimořádně ohroženi pylem v ovzduší prakticky na celém území Česka. Platí to i v následujících 2 dnech, kdy se má situace jen mírně zlepšit na severu nebo východě země. V ovzduší jsou nyní hlavně pily trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi 1/5 populace. Alergie na pily patří mezi nejčastější. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Freiburgu obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy, kteří prohráli se Švýcarskem 2-4. Kanadu čeká zámořský souboj s obhajci zlata Američany.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.

Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700. Utrhnout, sklidit.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké ráno. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude schovaná do trezoru a později do hrobu v kryptě. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
2: Co se děje v kraji?
3: Policie našla pohřešovanou 16-letou dívku, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Dívka je v péči zdravotnického zařízení v Brně. Policie vyhlásila pátrání, protože děvče trpí zdravotními obtížemi a musí brát pravidelně léky, které u sebe nemělo. Počet zemí, které přispívají do České muniční iniciativy, se snížil o polovinu z loňských 18 na současných 9. Píše o tom deník Financial Times s odvoláním na prohlášení českého prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje. Pokles počtu přispěvatelů, ale pro ní představuje nové obtíže. Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa ve Friburgu s Kanadou 2-3 přiznal, že jeho tým už ve třetí třetině nevydržel čelit síle soupeře. K posunu na druhé místo v tabulce skupiny B potřeboval s týmem okolo hvězd Crosbyho a Celebriniho získat plný počet bodů. Teď se musí místo na Lotyšsko chystat na čtvrtfinále proti druhému týmu skupiny A v Curychu, Finsku.
2: Rádio Jihlava. 100.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatnýho? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním pralude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Až dneska večer zavřu oči a půjdu
1: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezkou středu. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění včera odpoledne, opustil věznici v Teplicích. O jeho podmíněném propuštění teplický okresní soud rozhodl zhruba 2 hodiny předtím. Ex-poslanec si odpykal 2/3 stříletého trestu. Soud stanovil zkušební dobu 3 roky a

0: Ohled.
1: Co se děje v kraji?
0: Přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové opět pokračuje. Město muselo stavbu předloni přerušit kvůli stabilizaci hradební zdi, která ke škole přiléhá. Projekt radnice nakonec dokončí o rok a půl později, než původně předpokládala. Alergici byli včera mimořádně ohroženi pylem v ovzduší prakticky na celém území Česka. Platí to i v následujících dvou dnech, kdy se má situace jen mírně zlepšit na severu nebo východě země. V ovzduší jsou nyní hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi pětina populace. Alergie na pily patří mezi nejčastější. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Freiburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy, kteří prohráli se Švýcarskem 2-4. Kanadu čeká zámořský souboj s obhajci zlata Američany.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Více o tom za chvíli, teď další hity. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: Ladíte Rádio Jihlava, obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Chtějí zastavit možnost budování nových ubytoven. Obávají se hlavně o bezpečnost v případě příchodu většího počtu pracovníků při výstavbě nových jaderných bloků. Řeší také náklady, se kterými by museli v případě růstu obyvatel počítat. Alespoň to vyplývá z vyjádření starostů obcí. Teď další muzika.
1: Můj čas je pouhé prozatím.

0: ci schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Buď proklet, zlý čaroději.
3: Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž.
2: Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

0: chytřejší než rádio.
1: Když kujeme pikle, v přeneseném významu spřádáme pletichy. V doslovném významu však vyrábíme zbraň pro zákeřný útok. Pikel je totiž malá bodná zbraň, podobná dýce, která se dá snadno ukrýt a pak pohotově tasit při úkladném útoku. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, kostel svatého Martina v Čáslavicích bude mít opravený zvon s novým srdcem. Zatím zní kvůli špatnému technickému stavu spíš výjimečně. Je to jediný zvon v obci, který nebyl zabavený pro válečné účely. Jeho oprava přibližně za 220 tisíc korun by mohla skončit ještě letos. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.

0: Přeji hezkou středu. Sněmovní výbor pro obranu schválil návrh vlády na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k 31. srpnu.
1: Co se děje v kraji?
0: Černovice na Pelhřimovsku kvůli suchu vyhlásili 22. května zákaz zalévání, napouštění bazénů a jiných velkých odběrů vody z vodovodů. Stejně muselo město postupovat i v předchozích letech. Loni byl zákaz vyhlášen až na konci června. Platí až do konce října, případně do odvolání. Rodina z indické Bombaje zemřela v bolestech po snědení melounu. Pitva ukázala, že ovoce obsahovalo smrtící jedna krysy. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie.
1: Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji míří do závěrečné fáze. Do play-off, které zítra startuje čtvrtfinálovými boji pro 8 nejlepších. Čeští hokejisté se od 16:20 utkají s Finskem. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, výstavba centrálního dopravního terminálu v Jihlavě úspěšně pokračuje a pomalu spěje do finále, více o tom za chvíli.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc. Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů korun. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Jděte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Lékaři varují před nebezpečným trendem užívání anabolických steroidů. Touha po lepším výkonu a dokonalé postavě může způsobit zdravotní komplikace, jako je impotence, poruchy srdečního tepu nebo poškození jater a srdce. Anabolika jsou podle lékařů oblíbená častěji mezi muži, kteří navštěvují fitness centra. Podle odhadů anabolické steroidy užívá až 5% sportovců.
1: Co se děje v kraji?
2: Na Vysočině teploty překonaly rekordy platné pro 26. květen na stanicích Sedlec na Třebíčsku a Vatín na Žďársku. V obou případech to bylo jen o desetiny stupně Celsia. Nejvyšší teplotu naměřila stanice Třebíč, kde bylo 29,5 stupně. Francie zavedla jeden z nejpřísnějších zákazů nikotinových sáčků v Evropě. Vysoké pokuty hrozí za prodej i užívání, a to 9 milionů korun nebo 5 let vězení. Přísná legislativa prošla i přes odpor některých států Evropské unie. Proti se staví zejména Švédsko, kde jsou cigaretové alternativy populární.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté včera podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Zítra se od 16:20 utkají s Finy. Oba týmy se na světovém šampionátu potkali 26krát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou. Poslední vzájemný zápas na mistrovství světa proběhl v roce 2024 v Praze. Češi tehdy zvítězili 1-0 po nájezdech.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Příjemné dopoledne, dnes už středeční, s datem v kalendáři, které říká, že je 27. května, což je mimochodem den, kdy tatíček Masaryk už potřetí byl zvolen prezidentem. Nicméně teď je krátce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem ve vlnách 101.1 FM. Tak co vás všechno dneska čeká a co vás nemine? Dozvíte se třeba to, co dělat, když chcete mít velkou úrodu sladkých jahod. A k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno rozhodně počkejte, páč to bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech, no a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: kdy hledáme signál.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a Fugas vám všem přeje hezký den a posílá za vámi čerstvé hudební zprávy.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Let po smrti zpěvačky Ivety Bartošové Josef Richtář stále v krabicích skladuje její věci. Jak sám říká, neuběhne den, kdybych si na svou milovanou manželku Ivetku nevzpomněl. Po té tragédii jsem si vzal všechny její osobní věci. Tak jsem se tehdy domluvil s panem Štajdlem. Bylo to lepší, než aby skončili na smetišti.
3: Rádio Jihlava.
1: Své 32. narozeniny oslavila Markéta Konvičková, obklopená svou rodinou a nejbližšími přáteli. Zároveň přiznala, jaké sny by si ještě přála splnit. Ještě chci na safari, tančit ve Stardance, vydat knihu.

Soudní romance, tak se jmenuje připravovaná americká romantická komedie. Hlavní hvězdou filmu bude americká zpěvačka Jennifer Lopez. Našla tak JLO konečně novou lásku? S Benem Affleckem se rozvedla teprve loni. Vtip kobalo se, že

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma lahvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 27. května a můžeme se tak podívat do kalendáře, kdo pak to má dneska svátek. Jsou to Valdemar, Valdemara, Vadim, Svatoboj a Svatobor. Tak přejeme všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: jsem Indigo.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. No a já mám teď pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká: o svaté Valdemaře, teplo v zoo i kapibaře. Nebo na svátek Svatobora pěkně roste rebarbora. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s

0: leteckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoci s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a drží se jí i nynější ministr Adam Vojtěch. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ-karta.
4: Co se děje v kraji?
5: Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní, je první na Vysočině. Na pozemek s rozlohou přes 20 hektarů u Loukova ochránci přírody převezli 2 hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tam mělo přibýt dalších 5 zvířat. Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů a mohl zvýhodnit republikány. Ti mají v tamním senátu většinu. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud.
4: Sport.
5: Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté včera ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2-0, s Kanadou prohráli 2-3 a zítra o 16:20 se utkají s Finskem o postup do bojů o medaile na mistrovství světa. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Taky dál poslouchejte naše vlny a za chvilku se dozvíte víc. Mezitím poslouchejte další hity a já vám přeji příjemný poslech.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Rádio Jihlava. She was born in November.

0: Posloucháte vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven recept na vaječnou roládu. Plech vyložíme pečícím papírem a po celé ploše naskládáme plátky šunky. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Vejce osolíme, rozšleháme a nalijeme na tu šunku. Nakonec na vejce ještě naklademe plátky sýru. Pečeme v předehřáté troubě asi 15 minut. Upečený plát pak necháme vychladnout na mřížce, no a schladlou roládu potřeme lučinou. Zarolujeme a nakrájíme na šneky.
1: Zas si tak smutná, kdo se má na to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Výstavba centrálního dopravního terminálu v Jihlavě úspěšně pokračuje a pomalu spěje do finále. A už brzy se řidiči projedou po nové Evropské ulici, která s výstavbou tohoto terminálu souvisí. Zároveň bude zprovozněno parkoviště, které je u terminálu. No a od 29. června sem začne zajíždět pouze linka trolejbusu C, ale po zprovoznění ulice Legionářů sem pak budou zajíždět také linky H a E. K terminálu bude také zajíždět speciální nová trolejbusová linka s označením T. Ta bude mít trasu dopravního podniku přes Masarykovo náměstí právě k terminálu.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Ještě v březnu bylo s vládou Andreje Babiše spokojeno 78% voličů SPD. Nyní v květnu už to je pouze 62%. Nejvíce příznivců koaliční SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Mírně klesla i spokojenost Čechů s kabinetem jako s celkem. Z březnových 41 na květnových 38%.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Sněmovna dnes rozhodla o možnosti prodloužení jednacího dne do noci. Návrh prosadila hned ráno koalice, která chce odpoledne posunout do závěrečného kola schvalování, zejména rozsáhlou novelu stavebního zákona. Včerejší poslanecké jednání skončilo ve 23:30.
5: Jihlava aktuálně.
6: V jihlavské nemocnici se opět uskuteční kurz zaměřený na základní dovednosti laické první pomoci. Obsahem kurzu budou informace o syndromu náhlého úmrtí, pravidlech bezpečného spánku, porodním bondingu a především o tom, jak děťátku poskytnout první pomoc. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednotlivé kroky, ze kterých se resuscitace skládá, a to vše zdarma. Nevšední situace nastala na dálnici poblíž německých Brém, kde z přívěsu vypadl buvol. Svým pobíháním ohrožoval provoz v obou směrech. Majiteli, policii ani ostatním řidičům se nedařilo zvíře uklidnit nebo chytit. Vše nakonec vyřešil policista, který vytáhl služební pistoli a buvola několika ranami zastřelil.
5: Sport.
6: Čeští hokejisté poté, co podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo. V zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy. Kanadu čeká zámořský souboj s obhájci zlata Američany. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Norsko hraje s Lotyšskem.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem středečním odpoledním vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a co nás v následující hodince ještě čeká? No tak hlavně spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se dozvíme, co na brzo bohatého napráskala Něrgešová. Tak si to určitě nenechejte ujít, já přeji všem hezké odpoledne a posílám další hit za hitem.
5: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Zas mlčíš nahlas, zas niná, za sklem zas tě mám. Poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

Pusť je ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: these beautiful things that I've got.
1: Herečka Laďka Něrgešová o Ondřeji Brzo Bohatém. Možný důvod krachu jeho vztahu. Vítejte v bulvárním okénku. Ondřeji Brzo Bohatému nevyšlo už třetí manželství, že by měl na ženy nějakou obzvláštní smůlu. V reálu totiž může hudebníků v problém vězet daleko v něčem jiném. Dělala se mu vychovatelku na hereckém táboře. To si musí pamatovat, kdo ho tam vytáhl ze záchodu. Nebudu říkat, co tam tehdy všechno dělali. Dodneška má opravdu strašný respekt z ženských, proto je k ním až extrémně slušný. Práskla na Ondřeje Něrgešová.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Posloucháte středeční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a dneska máme 27. května. Zahrádkářský servis. Rajčatům pravidelně vylamujte boční výhonky, takzvané zálistky, a začněte je vyvazovat k oporám. Nezapomeňte také na hnojení. Plodová zelenina potřebuje dostatek živin. Můžete využít klidně třeba i přírodní kopřivovou jíchu. Zahrádkářský
1: servis. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava dnes středeční s datem 27. května. Čas je neúprosný a to znamená, že já se s vámi musím rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce, která vám bude dělat milou společnost v následujících dvou hodinách. A zároveň vás také zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty.

0: Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou středu. Sněmovní výbor pro obranu schválil návrh vlády na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k 31. srpnu.
3: Co se děje v kraji?
4: Černovice na Pelhřimovsku kvůli suchu vyhlásili 22. května zákaz zalévání, napouštění bazénů a jiných velkých odběrů vody z vodovodů. Stejně muselo město postupovat i v předchozích letech. Loni byl zákaz vyhlášen až na konci června. Platí až do konce října, případně do odvolání. Rodina z indické Bombaje zemřela v bolestech po snědení melounu. Pitva ukázala, že ovoce obsahovalo smrtící jedna krysy. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie.
3: Sport.
4: Mistrovství světa v hokeji míří do závěrečné fáze. Do play-off, které zítra startuje čtvrtfinálovými boji pro 8 nejlepších. Čeští hokejisté se od 16:20 utkají s Finskem. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Policie na Vysočině našla v úterý pohřešovanou 16-letou dívku. Podrobnosti za chvíli.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Policie našla v úterý pohřešovanou 16-letou dívku, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Dívka je v péči zdravotnického zařízení v Brně. Policie vyhlásila pátrání, protože děvče trpí zdravotními obtížemi a musí brát pravidelně léky, které u sebe nemělo. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, ale to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Další informace za pár minutek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava. Mějte krásný den.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Lékaři varují před nebezpečným trendem užívání anabolických steroidů. Touha po lepším výkonu a dokonalé postavě může způsobit zdravotní komplikace, jako je impotence, poruchy srdečního tepu nebo poškození jater a srdce. Anabolika jsou podle lékařů oblíbená častěji mezi muži, kteří navštěvují fitness centra. Podle odhadů anabolické steroidy užívá až 5% sportovců.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině teploty překonaly rekordy platné pro 26. květen na stanicích Sedlec na Třebíčsku a Vatín na Žďársku. V obou případech to bylo jen o desetiny stupně Celsia. Nejvyšší teplotu naměřila stanice Třebíč, kde bylo 29,5 stupně. Francie zavedla jeden z nejpřísnějších zákazů nikotinových sáčků v Evropě. Vysoké pokuty hrozí za prodej i užívání, a to 9 milionů korun nebo 5 let vězení. Přísná legislativa prošla i přes odpor některých států Evropské unie. Proti se staví zejména Švédsko, kde jsou cigaretové alternativy populární.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté včera podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Zítra se od 16.20 utkají s Finy. Oba týmy se na světovém šampionátu potkali 26krát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou. Poslední vzájemný zápas na mistrovství světa proběhl v roce 2024 v Praze. Češi tehdy zvítězili 1-0 po nájezdech.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hledíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové opět pokračuje, další podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové opět pokračuje. Město muselo stavbu předloni přerušit kvůli stabilizaci hradební zdi, která ke škole přiléhá. Projekt radnice nakonec dokončí o rok a půl později, než původně předpokládala. Tak takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buď proklet, zlý čaroději. Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž. Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Dvě zebry, které se narodily v loni v jihlavské zoologické zahradě, byly přemístěny do Polska. Podrobnosti přidám už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Mladý hlava, hezké odpoledne vám všem. Dvě zebry, které se narodily v loni v Jihlavské zoologické zahradě, byly v minulém týdnu přemístěny do zoo v Polsku. V Jihlavském chovu tyto samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru Jihlavská zoo přišla o minulém víkendu i s mládětem uhynula při komplikovaném porodu. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme pěkný den.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
4: Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoci s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a drží se jí i nynější ministr Adam Vojtěch. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ Karta.
5: Co se děje v kraji?
6: Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní, je první na Vysočině. Na pozemek s rozlohou přes 20 hektarů u Loukova ochránci přírody převezli 2 hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tam mělo přibýt dalších 5 zvířat. Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem.

0: který počítal s překreslením volebních obvodů a mohl zvýhodnit republikány. Ti mají v tamním senátu většinu. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud. Sport. Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté včera ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2-0, s Kanadou prohráli 2-3 a zítra o 16:20 se utkají s Finskem o postup do bojů o medaile na mistrovství světa. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme krátce po 16. hodině, dneska je středa, máme 27. května a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, co se kdy důležitého stalo právě 27. května. A taky budu mít pro vás informaci o tom, že Elon Musk prohrál soud. A další nejrůznější zajímavosti. Tak si na ně určitě počkejte. Přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota dnes po necelých 2 hodinách dospěla k jednomyslnému závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně verdikt poroty přijala, napsala agentura AP. Muskův právní zástupce si vyhradil právo na odvolání. Soudkyně však podle agentury Reuters naznačila, že ho čeká opravdu těžký boj.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc. Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 27. května a tak se můžeme podívat, kdo se nám v tento den kdy narodil. Tak třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková, herec Petr Batěk, komik Luděk Sobota, ale taky třeba britský herec Paul Bettany. No a pokud i vy někdo slavíte dneska narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Výstavba centrálního dopravního terminálu v Jihlavě úspěšně pokračuje a pomalu spěje do finále. A už brzy se řidiči projedou po nové Evropské ulici, která s výstavbou tohoto terminálu souvisí. Zároveň bude zprovozněno parkoviště, které je u terminálu. No a od 29. června sem začne zajíždět pouze linka trolejbusu C, ale po zprovoznění ulice Legionářů sem pak budou zajíždět také linky H a E. K terminálu bude také zajíždět speciální nová trolejbusová linka s označením T. Ta bude mít trasu dopravního podniku přes Masarykovo náměstí právě k terminálu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Sněmovna dnes rozhodla o možnosti prodloužení jednacího dne do noci. Návrh prosadila hned ráno koalice, která chce odpoledne posunout do závěrečného kola schvalování, zejména rozsáhlou novelu stavebního zákona. Včerejší poslanecké jednání skončilo ve 23:30.
3: Jihlava aktuálně.
4: V jihlavské nemocnici se opět uskuteční kurz zaměřený na základní dovednosti laické první pomoci. Obsahem kurzu budou informace o syndromu náhlého úmrtí, pravidlech bezpečného spánku, porodním bondingu a především o tom, jak děťátku poskytnout první pomoc. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednotlivé kroky, ze kterých se resuscitace skládá, a to vše zdarma. Nevšední situace nastala na dálnici poblíž německých Brém, kde z přívěsu vypadl buvol. Svým pobíháním ohrožoval provoz v obou směrech. Majiteli, policii ani ostatním řidičům se nedařilo zvíře uklidnit nebo chytit. Vše nakonec vyřešil policista, který vytáhl služební pistoli a buvola několika ranami zastřelil.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté poté, co podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo. V zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy. Kanadu čeká zámořský souboj s obhájci zlata Američany. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Norsko hraje s Lotyšskem.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme datum 27. květen. No a my se už za chvilku dozvíme, že legendární herec John Travolta se změnil opravdu k nepoznání. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dnes s datem 27. května. Horečka sobotní noci, pomáda, kdo pak to mluví a spousta dalších filmů. To všechno je charismatický herec John Travolta. Ten ale naposledy doslova šokoval svým vzhledem na červeném koberci v Cannes. Americký herec tam dorazil totiž v baretu s obarvenými fousy a zlatými brýlemi. Za tuto svoji novou vizáž ale sklidil velikou kritiku od fanoušků, o čemž informoval Daily Mail.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Tak co pak se nám to kdy stalo 27. května? Tak třeba v roce 1471 český sněm odmítl volbu Matyáše Korvína českým králem a na doporučení Jiřího z Poděbrad uznal nástupnictví Vladislava Jagellonského, syna polského krále Kazimíra IV. V roce 1897 odstartoval první ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. V roce 1920 Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen podruhé prezidentem. V roce 1927 byl zvolen potřetí prezidentem. V roce 1942 Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heinricha. A v roce 2000 při Vichřici spadla památná Semtínská lípa.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: Posloucháte středeční program Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Let po smrti zpěvačky Ivety Bartošové Josef Richtář stále v krabicích skladuje její věci. Jak sám říká, neuběhne den, kdybych si na svou milovanou manželku Ivetku nevzpomněl. Po té tragédii jsem si vzal všechny její osobní věci. Tak jsem se tehdy domluvil s panem Štajdlem. Bylo to lepší, než aby skončili na smetišti.
2: Rádio Jihlava.
0: Své 32. narozeniny oslavila Markéta Konvičková, obklopená svou rodinou a nejbližšími přáteli. Zároveň přiznala, jaké sny by si ještě přála splnit. Ještě chci na safari, tančit ve Stardance, vydat

0: Pracovní romance, tak se jmenuje připravovaná americká romantická komedie. Hlavní hvězdou filmu bude americká zpěvačka Jennifer Lopez. Našla tak JLO konečně novou lásku? S Benem Affleckem se rozvedla teprve loni. Vtipkovalo se, že Brad, kolega z filmu, je pro ní britskou verzí Bena. Vyplavalo to na herečku v zápětí.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Hrabé jaro na rádiu Jihlava.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. Sněmovní výbor pro obranu schválil návrh vlády na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k 31. srpnu.
5: Co se děje v kraji?
6: Černovice na Pelhřimovsku kvůli suchu vyhlásili 22. května zákaz zalévání, napouštění bazénů a jiných velkých odběrů vody z vodovodů. Stejně muselo město postupovat i v předchozích letech. Loni byl zákaz vyhlášen až na konci června. Platí až do konce října, případně do odvolání. Rodina z indické Bombaje zemřela v bolestech po snědení melounu. Pitva ukázala, že ovoce obsahovalo smrtící jed na krysy. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie.
5: Sport.
6: Mistrovství světa v hokeji míří do závěrečné fáze. Do play-off, které zítra startuje čtvrtfinálovými boji pro 8 nejlepších. Čeští hokejisté se od 16:20 utkají s Finskem. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Další středeční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je před námi a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký večer, dobrou náladu, pohodový poslech a posílám další hit.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Herečka Laďka Něrgešová o Ondřeji Brzobohatém. Možný důvod krachu jeho vztahu. Vítejte v bulvárním okénku. Ondřeji Brzobohatému nevyšlo už třetí manželství, že by měl na ženy nějakou obzvláštní smůlu. V reálu totiž může hudebníků v problém vězet daleko v něčem jiném. Dělala se mu vychovatelku na hereckém táboře. To si musí pamatovat, kdo ho tam vytáhl ze záchodu. Nebudu říkat, co tam tehdy všechno dělali. Do dneška má opravdu strašný respekt z ženských, proto je k ním až extrémně slušný. Práskla na Ondřeje Něrgešová se smíchem.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

0: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM, no a já vám teď po vlnách těchto posílám pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, halo, pane policisto!
3: Co se děje?
4: Ukradli mi kolo.
3: Moment, moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milej zlatý, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Na rádiu Jihlava pokračujeme v našem dnešním středečním vysílání s datem 27. květen. No a právě na toto datum se teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji byl v tento den v roce 1968, kdy bylo 31 stupňů. Naopak nejstudenější 27. květen byl v roce 1836, kdy byl jen 4 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17 stupňů nad nulou. Tak dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek středečního večera i noci strávené s rádiem Jihlava a těším se zase zítra ve stejnou dobu, čili v 11 dopoledne. Do té doby, čau bas Fugas.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Lékaři varují před nebezpečným trendem užívání anabolických steroidů. Touha po lepším výkonu a dokonalé postavě může způsobit zdravotní komplikace, jako je impotence, poruchy srdečního tepu nebo poškození jater a srdce. Anabolika jsou podle lékařů oblíbená častěji mezi muži, kteří navštěvují fitness centra. Podle odhadů anabolické steroidy užívá až 5% sportovců.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině teploty překonaly rekordy platné pro 26. květen na stanicích Sedlec na Třebíčsku a Vatín na Žďársku. V obou případech to bylo jen o desetiny stupně Celsia. Nejvyšší teplotu naměřila stanice Třebíč, kde bylo 29,5 stupně. Francie zavedla jeden z nejpřísnějších zákazů nikotinových sáčků v Evropě. Vysoké pokuty hrozí za prodej i užívání, a to 9 milionů korun nebo 5 let vězení. Přísná legislativa prošla i přes odpor některých států Evropské unie. Proti se staví zejména Švédsko, kde jsou cigaretové alternativy populární.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté včera podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Zítra se od 16.20 utkají s Finy. Oba týmy se na světovém šampionátu potkali 26krát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou. Poslední vzájemný zápas na mistrovství světa proběhl v roce 2024 v Praze. Češi tehdy zvítězili 1-0 po nájezdech.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty dny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, ale to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku. No, I can't take one more step towards you.

0: profesor Indigo.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buď proklet, zlý čaroději. Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž. Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Proti mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemnějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. Alebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenské jsou u ženy krásnější. Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dali, já pám, kde jsou, jaký? On pá, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, mimo Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupu. No to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem Modranské pod Věchom. Ta manželka, kde to je? Musíš tam někdy vzít, že jo, tohleto všecko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou.
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

0: samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.
1: Když se tehdy přineslo

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdrav, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajtmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel.
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže.
3: Já jsem Flaška.
1: Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí. Ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu. Spíš v posteli sám. Bez krabice. To já bez flašky v posteli neusím.
4: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, tribuny, rozhlasu a televize dneska je jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Teď dneska nám do všeho mluví každej. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupa, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupa.
1: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
0: Soudruh Pupa. Promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani válně nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
1: Tedy jak sázíte?
2: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: no, no to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jsem sadil horskou službu.
1: Jo,
2: no jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
1: Přijměte
2: místo.
1: No, děkuji,
2: místo.
1: Děkuji, no, no,
2: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házená.
1: Čili čtyřka, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
2: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
1: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlíte.
2: A já hledím. No.
1: Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění. No. A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No, to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
2: Ježišmarja, jaké 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: way.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Víte, Steněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
3: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
2: Kolik jste dneska vytáh?
3: Ještě jednu a budu mít první.
2: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
3: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
2: A co ryba?
3: Ta nic neví, já to žeru sám.
4: Cítíte?
3: Bahno.
2: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
3: Vás nežerou komáři?
2: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se dívám na tu hladinu, do hloubky,
3: plave tam pěkný svinstvo.
2: A do dálky, tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
3: Vypadáte docela normálně.
2: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
3: Tak to nevypadáte.
2: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princi.
3: On je blázen.
2: Splním ti jedno veliká nanánské přání.
3: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
2: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
3: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
2: Tak květinovou zahrádku, jako dlaň.
3: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
2: Tak aspoň pejska, jako malýho chundelatýho, Josefčíčka.
3: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
2: No tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
3: Vy tady kecáte a bere vám ryba. Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
5: Jo, já si kvůli jedný zlatý besty nechám zničit život, víte?
1: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Znásilnil dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod cukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod cukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Takhle tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži, a říká, ne, to jsem mi všechno naučil sám. Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, sám zdejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, a ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on zpozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nimi jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
2: Vydáme mobil.
1: Ne. Neříká se vyndáme mobil. Nýbrž uchopíme přístroj.
2: Dobře, tak uchopíme přístroj.
1: Tak, no, uchopíme, ale jemně. Nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
2: Zapneme ho.
1: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
2: Zmášneme čudlík.
1: Ne, čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
2: Jo, on?
1: Co on, vy? Vy jste on.
2: Jo, aha.
1: No, aha.
2: Jo, aha. Zmáčkneme tlačítko.
1: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete? Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
2: Menu.
1: Ne, menu. Menu.
2: Menu.
1: Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelima. Vybírejte z hlavní nabídky.
2: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
1: Ale houby.
2: Jo, houby a knedlíky navíc.
1: Ale žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. Čem, Karle, podnikáte?
2: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
1: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
2: Jo.
1: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte. Já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
2: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
1: Čemu papír? Jaký papír? Když ten mobil má 70 pamětí.
2: 70 pamětí?
1: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
2: 70 pamětí, no, sakra, ale já nevím, co mám zmáčknout.
1: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mány mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětlu pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, ping, ping, vidíte, to je jednoduchý. Tady vložit. Co vložím? Velkosklad. V, to zakodu do paměti, ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
2: A komu jako?
1: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
2: Já ho nevím.
1: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
2: No já...
1: Co nevíte?
2: Já ho nevím, no já už vlastně já nevím, jsem... jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, tak odporně jednoduchý a změna. Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, velkosklade.
2: Tomu chybí.
1: Velkosklade, slyšíte mě, zvedněte.
2: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
1: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
2: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
1: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, v tom obličeji svým, zvedně, ježišmarja.
2: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
1: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil ty prsty svoje od takovýhle
2: jelita. Hrgo, špatně.
1: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo. No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Naše divadlo vám za malou chvíli předvede sketch. Heč. My tuto scénku budeme hrát pro satelitní televizi, která ji bude přenášet pro diváky v Rusku, Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a v Chorvatsku. Ta scénka se jmenuje Inflagranti. Naši herci tu scénku hrají v češtině, takže budeme muset pro naše přátele ve slovanských zemích překládat, aby rozuměli ději.
2: Samozřejmě, kdybychom překládali děj naší scénky do polštiny, ruštiny, chorvačtiny a potom ještě do bulharštiny, to bychom tady byli do půlnoci, vážení přátelé. Osvětlíme tedy děj scénky univerzální slovanštinou, kterou vymysleli na jednom večírku v předminulém století naši slovanofilové Šafařík, Kolár a Čelakovský.
1: Ano, já budu nejdřív ten děj popisovat v češtině a Lenka Plačková bude průběžně překládat do univerzální slovanštiny. Já doufám, že v těch zemích dobře porozumí, protože Šafařík, Kolár a Čelakovský nebyli žádný idioti, že?
2: Nezlobte se, ještě před vysvětlením děje naší scénky musíme pozdravit naše zahraniční diváky ze slovanských zemí a popřát jim šťastného Silvestra a hezký nový rok.
1: Drogi, kamoš, jo. Drazí přátelé, drahé přítelkyně.
2: Drogi, kamoš, on i drogi, kamoš, ona.
1: Zdravím vás.
2: Já čágo beluju vás.
1: Ze stověžaté krasavice Prahy.
2: I z stočí čárovoj fešandy Pragy.
1: Hlavního města České republiky.
2: Stolice české mnogo kuči.
1: Za nedlouho, za 2:30:02.
2: V cukulietu. Za 2:30:02.
1: Kostelní zvon.
2: Kostelní bimboš.
1: Odbije půlnoc.
2: Odbím bájet chrupky půlku.
1: Každý vyhledá svoji manželku.
2: Každý pošuká jet. Každý pošuká jet svoju slepičnuju.
1: Od zátku jí šampaňské.
2: Od špuntájut bubli chlástní.
1: Přiťuknou si a políbí se.
2: Ťuknut i ocucájus.
1: Já vám nyní prozradím děj naší scénky.
2: Já vám teraz vyprděl jáju. Skača.
1: Manželka si pozvala domů milence.
2: Slepíčna já dorvala do svojej kůči bokovuju muštinu.
1: Manžel je na služební cestě.
2: Parožna já muština na služba do roga.
1: Milenec svede svou milenku na lože.
2: Bokovaja muščina srází svoju pelechovuju na kutě.
1: Milují se, ale v tom přijde manžel.
2: Ani pelešajut, no vdruk přijdět parožnaja muščina.
1: Když manžel vidí to, co vidí,
2: kdy parožnaja muščina kukájet to, čo kukájet,
1: tak se velmi rozčílí.
2: On na serióca.
1: Vytáhne nůž a milence ubodá.
2: Vytásit kudlož i bokovuju muščinu ucikánujet.
1: Milenec naříká, sténá, ztrácí mnoho krve a nakonec v náručí své milé umírá.
2: Bokovuje muščina kaput.
1: Lidé z vedlejšího domu slyší hluk a volají na číslo 158.
2: Samochodí z vedlejšej kuči slyšajúť virvalož i bonzujúť na 158.
1: Přichází príslušník policie České republiky.
2: Prichodiť fízlovaja mužčina.
1: Zatýka manžela.
2: Zarígrujet parožnuju mužčinu.
1: Manželka pláče.
2: Slepíč na jabul jajet.
1: A ze zoufalství se strašně opije.
2: I z hysteričnosti ona strašno prdně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.